Vánoce kolem. Ty si jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už konštatujeme, že môj dnešný host sedí oproti mne, Daniel Trnovec, ťažiar zlata, a teda človek, čo s tým zlatom už dlhé roky robí aj na finančných trhoch, ale mňa naozaj zaujíma tá halus, že to proste oni ťažia v týchto dobách. A k tomu sa dostaneme, ako to vlastne vyzerá, ako sa ťaží, ale v každom prípade mám okolo zlata milión otázok. Daniel, ahoj, vítaj.
1: Čau, Petre.
0: Čau, čau. Počúvaj, no kým prejdeme na to samotné ťaženie zlata, aj čo sa vlastne s tým zlatom teraz deje na tých finančných trhoch, tak mňa naozaj zaujíma, ako keby sme išli úplne od píky, že čo na tom zlate tí ľudia odjak živa videli, že prečo tá namotávka bola naprieč civilizáciami, to je jedno, či Aztékovia, alebo Egypťania, alebo kohokoľvek, Rímania, proste všetci si fičali na zlate už strašne dávno. Áno, že jak sa prišlo na to, že zlato je niečo výnimočné, alebo že prečo je výnimočné zlato?
1: První řadě, zlato jako takový je ojedinělý kov, nedá se najít běžně, jak každý jiný kámen nebo cokoliv jiného. To znamená, už ve starém Egyptě, když ho těžili, nebo respektive, když ho poprvé začali těžit, tak ho nacházeli v ryzí formě. To znamená, že si ho hned zamilovali, začali se s ním parádit a používali to na klenoty, artefakty a v podstatě se s tím zdobili. A to zůstalo až dodnes.
0: No dobre, čo sa týka zdobenia, jasné, ale že si tak povedali, že práve tento kov bude to, čím budeme potom nejakým spôsobom vyvažovať peniaze, alebo že kryť peniaze, alebo dokonca sa tým platilo, že je v tom taká tá chemická čistota, alebo nejaká taká fyzikálna vec, alebo v čom je to kúzlo toho zlata? Je to naozaj kvôli toho, že je to ťažké a je toho málo?
1: Áno, áno, v první řade je to hodne málo. To znamená, už, jak říkám, ty starý Egypťani, nenacházelo se to na podlaze, na silnicích, ale v podstatě oni začali poprvé to i nějakým způsobem těžit. A hlavně bylo ho tak málo, že to byla už ve starém Egyptě, kdo měl zlato, měl moc, měl bohatství. To znamená, že patřilo mezi ty nejvýznamnější.
0: No, v Aztékově dokonce, čo jsem se dočítal, že oni naozaj doslova do písmena mu dávalo až takovou náboženskou nebo nějakou mýtickou duchovnou rovinu vlastně, že aj se tak hovorí, že aztécké zlato, aj vlastně celé objevenie Ameriky bylo jako motivované. Už keď teda zjistili, že nenašli Indiu, ale nejaký nový kontinent, tak vlastne išli po tom, že tu, ak majú zlato, poďme ho zobrať. Takže to zlato takto frčalo a stále ako keby taká nejaká hodnotná vec, ktorá nejakým spôsobom, že ako ty si to povedal, že kto má zlato, ten má moc.
1: Přesně tak. Zlato je bohatství a moc. Mm-hmm. A bylo to od jak živa a bude to.
0: Nebo je to asi na furt. No dobré, ale teraz napriek tomu, že sa menili meny, vlády, hranice, to zlato stále ostalo. A dokonca ja si pamätám ako dieťa, keď som mal ešte že československé koruny, tak tam bol taký nápis, že bankovky sú kryté zlatom a ostatnými aktívami štátnej banky československej alebo tak. Čo to znamená, že peniaze sú kryté zlato? Alebo čo to znamenalo, lebo to už asi teraz neplatí?
1: No, znamenalo to to, že v podstatě jakýkoliv peníze se natiskly, tak byly krytý zlatem. To znamená, to v podstatě bylo v období zlatého standardu, kdy jedna unce rovnala se 35 dolarům, tak jedná se o to, že když si chtěl natisknout 35 dolarů, musel si schovat jednu unci zlata do trezoru.
0: Čiže počkej, aby jsem tomu rozuměl, čiže bylo iba tolko penězí v oběhu, každý štát mal, že kolko mali jakoby někde v trezore zlata?
1: Ano, ano, přesně tak. A vzhledem k tomu, že dolar byl i rezervní měnou, to znamená, že ty fiat měny se navázaly na dolar.
0: Dobre, tak teraz už sa musíš trošku ako s amatérom rozprávať, ale toto mi celé povysvetľuješ v rámci dnešného rozprávania, v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Mojím dnešným hosťom je Daniel Trnovec, ťažiar zlata. We were good.

0: Dnes sa v rámci nedelnej Talk Show Fan Rádiu rozprávam s Danielom Trnovcom, ťažiarom zlata, ale kým sa teda k tomu samotnému ťaženiu dostaneme, ešte si teda naozaj poďme trošku naspäť do tej histórie, aj keď sme to tak rýchlo zbehli, že kedy sa vlastne to zlato, alebo ako sa vôbec stalo to, že to bolo to univerzálne platidlo, že kam treba zájsť až do histórie, aby sme to pochopili celé.
1: Tak nejjednodušší je si vzpomenout, že dříve v podstatě žádný, když platidla vůbec nebyly, tak se využíval směnný obchod.
0: Či barterový obchod, že já jsem ti dal kozy, ty si mi dal, já nevím, něco, co jsem potřeboval, jako kožu, alebo drevo, čokoliv, hej, že vyměňal se tovar, hej?
1: Ano, ano, přesně tak, to znamená, jestli si přišel, že si vyměnil vajíčka, ale ne za slepici, ale zase za něco podobného, to za nějakou potravinu. A v podstatě se dostávali čím dál častěji do krizí v tom směnném obchodu, když si chtěl osla nebo jenom něco nebo z krávy jenom část, ale na celou krávu si neměl, no tak už tady nebyly ty možnosti, že jo. To znamená, že to srovnání toho zboží mohl si si vždycky jenom oproti nějakému zboží vyměnit zase nějaký zboží, jo, nemohl si mít všechno.
0: A čiže musela se určit nějak hodnota všeobecně, že to ta kráva bude jako dnes nám to je že jasné, že bude stát tolko a vajíčka stojí tolko a tím pádem, čiže někdo vymyslel, že tu budeme mať nejaké počty a tie počty alebo tie peniaze, alebo že jak tomu došlo?
1: Bylo to v podstatě, můj názor je ten, že to bylo ke zjednodušení toho směnného obchodu. Mm. A v podstatě i se vyhnuli ty bohatí, kteří samozřejmě i ty spory museli řešit, tak se tím vyhnuli v podstatě těm veškerým sporům, ale zároveň i sami, že jo, museli taky měnit, byli bohatí, měli všecko, mohli si pořídit, tak se tady bavíme i o tom, že pro ně to bylo i, dá se říci, nebo aspoň já si to myslím, zjednodušení.
0: Dobre, ale a teraz spomeň k tomu zlatu, že, lebo to si mohli takto povedať, že tak dobre, nejaké pliešky si spravme a budeme, alebo nejaké drevené veci alebo papier, to je jedno, ale práve tá nedostupnosť a tá vzácnosť toho zlata už aj vtedy bolo práve to kritérium, že aby len tak sa nirnix, dirnix, niekto si tako, že po nociach neurobil koľko chcel peňazí a tvrdil, že to sú peniaze a čo, takže preto už vtedy vznikali také tie štandardy, že muselo to byť z nejakého kovu, muselo to mať nejaký tvar a všetky tieto razenie minci alebo peňazí, že sa to nejak štandardizovalo?
1: Vidíš, a ty si to presne řekl. To znamená, hodnotu už v tej dobe to zlato mělo. Hmm. To znamená, přesně my se zase dostáváme k ty věci bohatství, moc, co má hodnotu? Hodnotu zlato. Kdo tehdy si mohl dovolit i teď, že? Kdo si může dovolit razit mince, razit peníze nebo tisknout peníze, tak to zůstalo. To znamená, ten, kdo má pod sebou lidi, ať už to byly státy, ať už to byly kolonie, cokoliv, tak samozřejmě ty měli svoje příslušné platidla.
0: A kto bol vôbec prvý, kto už používal doslova, že zlaté mince ako platidlo? Alebo že vôbec, ako vznikli tie, môžeme to volať zlatky, alebo akokoľvek, ale boli to toliare, denáre, hociaké nejaké názvy, teraz aby som nebol historicky nepresný, ale že kto bol ten prvý, kto to začal používať?
1: No ja teda taky nejsem žiadny historik, ale co vím, tak zhruba 560... 4 před naším letopočtem, tak lidové ty začaly razit první mince, které jsou dochované, to je území současného Turecka. Nicméně tehdy ještě to byly pouze to byly z materiálu, který se přirozeně vyskytoval, byly to slitiny zlata a stříbra.
0: Mm-hmm. Však ale to je aj dodnes, že kde je zlato, je většinou aj stříbro a vlastně biele zlato je zlato so stříbrom. Takže vlastně byla to taká zliatina, která ale asi musela mať už tedy predpísaný nějaký obsah těch kovů.
1: To si nemyslím, oni to podle mě dělali, co našli, to slili do mincí a tím to haslo.
0: Tím to haslo, ale potom se to nějako vyštandardizovalo, budeme se o tomto samozřejmě rozprávať ďalej s ťažerom zlata Danielom Trnovcom, ktorý je hosťom v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu.

0: ale mojím hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu je Daniel Trnovec, človek, ktorý ťaží zlato a vie o ňom celkom pekne rozprávať. My aj počas toho, ako tu hráme pesničky, hity, ktoré milujete, sa rozprávame a mne len tak akože obočie mimo hlavu vychádza pri niektorých informáciách. Ale poďme teraz na to, že kde sa historicky najviac teraz zlata vyťažilo, že na ktorých kontinentoch, miestach?
1: Historicky, když budu opravdu vycházet z historie, tak samozřejmě ty největší naleziště a ložiska, ty byly v Jižní Africe.
0: Mm-hmm, čiže Južná Afrika, ale tam to už teraz nie je až tak, akože...
1: V současnosti už ne, tam, když se budeme bavit Jižní Afrika, ještě tak zhruba před 5 lety, jenom pro představu, když byla třeba cena zlata, kdy to bylo 2018 a pohybovali jsme se na $1,200 za unci za cenu, tak náklady na těžbu jedné unce v Jižní Africe byly 1650. To nám jenom dokazuje to, že ty povrchové doly už byly vytěžené, to znamená, jde se hloubš, hloubš, hloubš a hloubš.
0: A zrazu, jako keby aj je to tak technologicky náročné, že keď vyrobíš, dáme tomu tu unci, sú tých 30 niečo gramov, tak stálo to viacej ako jeho cena. Čiže tým pádom dá sa povedať, že tam to už je vyťažené. A potom...
1: Není to vyťažený, tam sa teží, ale už sa teží skutečne v hloubce třeba až 3 km pod zemí.
0: Mm. No dobre.
1: A to teraz... znamená tie nákladové položky, že jo, Afrika, voda. To je nejdražší nákladová položka, ktorá tam je. A samozrejme je lidi.
0: Lidi. A teraz poďme na súčasne, že kde sa aktuálne najviac zlata doluje?
1: Aktuálne, to zase nemôžu říct, že takhle úplne přesne, nicméně sú naleziště. Čína, nebo respektíve Čína, Ázie je v súčasnosti number one. Pak samozrejme sú tady Jižní Amerika doly. A u nás taky, že, co se týče Arménie.
0: A k Arménsku sa dostaneme, tyho, že u nás v Arménii. Ale ja si tak pamätám, vieš, že Jacka Londona, keď som čítal, tak samozrejme tá zlatá horúčka na Klondajku, v podstate Aliaška, alebo aj tá kalifornská zlatá horúčka. Čiže aj Severná Amerika mala v istej chvíli dosť veľa zlata. Tam dokonca tam sa vedela nájsť taký ten artist, to nazval, že nugát, ale doslova, že kusisko, že zlata, aj sa rýžovalo v rôznych riekach. Čiže bolo to v rôznych formách, alebo je to v rôznych formách.
1: Přesne tak, a tajle, co známe, že ten, tú zlatou horečku na Klondajku, tak to je zlato v rizí formě.
0: Mm.
1: To že znamená, na, ale dá se to ještě teď, že jo, teď si vezmeš taky, kde se dříve, dá se říct, nacházely ty zlatý naleziště a je tam potůček, tak samozřejmě to zlato s tou vodou se postupně dostává na, nejenom na povrch, ale potom i do té řeky, takže tam v okolí té řeky ty můžeš najít i takzvané to říční zlato, samozřejmě když tu hlušinu musíš odendat, ale můžeme se pohybovat někde do toho 1 gramu.
0: Mm-hmm.
1: Kolem toho říčního kolem té řeky v tom.
0: Čiže nájdeš gramové kúsky, hej?
1: Ne, to je, to se zase bavíme třeba na tunu toho materiálu.
0: Aha,
1: máš vždycky hlušinu, to znamená, tu musíš odendat a pak se dostáváš na tu zeminu nebo na tu rudu, kde máš ten obsah zlata.
0: Dobre, tak už jsem pochopil. Tona hlušiny, alebo tona nějaké zeminy, alebo nějaké hmoty, gram zlata, hej?
1: Přesně tak.
0: No, čiže je takú 1000. Počkaj, to som ešte aj málo povedal. Nie, že je takú miliónu.
1: Ne. Kilogram má, záleží na to, čo počítaš.
0: Áno, kilogram má 1000 gramov, ale teraz ty si povedal, že tuna, takže ešte krát 1000. Takže...
1: Ale to je tuna zeminy.
0: Mm-hmm.
1: To znamená, ty, aby si udial ten 1 gram, co mimochodem máš tady u sebe.
0: To, ty si mi tak donesol na ukázku, to ma celko akože pobavilo, že vidím, týnaž pozerám sa na gram zlata, aby ste vedeli. No, ale aby som ho videl. Tak. Dobre, takže máme Klondajka tak a teraz poďme sa pozrieť aj možno aj na Slovensko, teda územie dnešného Slovenska, lebo naozaj, že tu sa prepísovala história, tu keď sa našlo v stredoveku zlato v oblasti Šťavnice, Kremnice a tak ďalej, tak zrazu krajina zbohatla.
1: Ono, přesně tak. Všude, kde se nacházelo zlato, tak se otvíraly mincovny a hned se razily mince.
0: My pojďme možno už do tej vašej bane, která se nachází v Arménsku. Mě to naozaj zaujíma, že ako se dnes dostává na povrch, ako se vůbec vyrábá to zlato. S Danielom Trnovcom počúvajte nás ďalej.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojim dnešným hosťom. Daniel Trnovec, ťažiar zlata, je tu oproti mne. Konečne príde na to, že keďže ťa tu mám ako ťažiara zlata, čo to vlastne znamená, alebo ako to vyzerá, že ťažiť dnes zlato? Lebo v podstate, keby som našiel, neviem, za kopcom a patril by ten kopec nejakú jamku a vykopkal by som si tam nejakú hlušinu, aby sa mi zdalo, že tam nejaké zlato sa nachádza, a ja by som mohol byť ťažiar, ale kde sa teda to zlato teraz nachádza, ktoré vyťažíte, a ako vyzerá celý ten proces? Poďme na to.
1: Ty si tady zmínil, že by si mohol byť taký ťažiar, to my sme si říkali taky asi tak zhruba před 7-8 lety. Ale nicméně, vzhledem k tomu, že jsme obchodovali se zlatem, tak samozřejmě, když s něčím obchoduješ, tak si říkáš, ty brďo, že by si chtěl mít taky svoje. Jo? Protože samozřejmě pak tam máš úplně jiné možnosti a s svým klientům, i potenciálním novým klientům, můžeš nabídnout daleko zajímavější produkty.
0: No dobré, ale teraz...
1: A v podstatě my jsme se do té Arménie dostali tím, že můj parťák se dostal k nalezišti, že by bylo možné ho převzít a mít vlastní produkt. No a zhodou okolností samozřejmě to byla Arménie, ale nicméně, když jsme vyrazili poprvé, tak vidíš kopec a najednou ten kopec je plný zlata. Takže ty vlastně potřebuješ udělat jednu věc. Ty dostaneš licenci, samozřejmě ty už si to převezmeš. Když tu licenci nemáš, tak máš příležitost, dostaneš průzkumnou licenci a musíš ten kopec prozkoumat.
0: Ale počkej, ty si povedal to, že ten kopec je plný zlata. Ako viem, alebo ako to vidím na vlastné oči, že pozriem sa, už tam leskne niečo, že ty vole, nemôžem sa tam ani pozerať, jak to odráža to zlato. Ako vieš, že toto je kopec plný zlata?
1: No paradoxne oni, vzhledem k tomu, že Arménie, že je to postsovětská země, tak oni v 70., 60., 70. letech, když ještě hledali na svém území všude uran, tak mají zmapováno, kde mají všude zlatý naleziště. No a samozřejmě...
0: Čiže oni hledali uran, ale uran to není žial, iba zlato, hej?
1: Přesně tak. A my máme třeba našeho geologa Arménce, a on v 60., 70. letech patřil mezi top špičku, mezi dva nejlepší v Sovětském svazu, který měl právě ten uran na starosti. No a vzhledem k tomu, že je to Arménec, tak v Arménii si samozřejmě značil všechny naleziště, které tam jsou. A to už jde potom samozřejmě i s časem.
0: Dobre, ale teraz späť k tomu. Takže oni urobili pred 60 rokmi všaké geologické výskumy a zistili, OK, tak tento kopec žiaľ nemá urán, ale je tu taká zhoda okolností, že je tam teda dosť zlata na to, aby sa niekedy v budúcnosti ťažilo. A čo to znamená dosť zlata? Koľko je, aby som si tak predstavil ako like, že meter, alebo 100x100 metrov, že aká je tá výnosnosť tej rudy? Keď si povedal, že pri tom riečnom zlate je to na tonu je 1 gram, čiže 1 ku miliónu.
1: Přesně tak. To, co jsem ti řekl, to je říční zlato, to je taky farmený, ale nicméně celosvětový standard je zhruba do toho 1 gramu na tunu. Mm-hmm. Celosvětově. Arménie, nebo respektive i to naše naleziště, který má, tak má v průměru 4 gramy na tunu. Mm-hmm. Dokonce nám nabízeli i naleziště, které mělo přes 10 gramů na tunu. No, takže to je, ta Arménie je skutečně nejenom, že je to krásná země, dbají na přírodu, na vše, ale nicméně i co se týče nerostního bohatství, tak je velmi bohatá.
0: V dalším vstupe s Danielom Trnovcom, ťažerom zlata, počúvate Fanrádio nedělnou talk show.

0: Danielom Trnovcom, ťažerom zlata, sa rozprávam o tom, ako sa v Arménsku ťaží zlato. Teda dobre, máte kopec, ktorý bol preskúmaný geológmi ešte pred mnohými desiatkami rokov. Vie sa tam, že je tam 4 a viacej gramov zlata na tonu, ale ako si to mám predstaviť, že to je, neviem, je to akože hlina, je to kameň, že ako vyzerá vlastne tá samotná, vieš, tá surovina, že čo vy kopete a potom spracúvate.
1: Jasný, tak tam samozrejme není ten ryzý formát, kde přijdeš, najdeš, zakopneš, jak ve starém Egyptě, ale nicméně máš rudu kámen, který obsahuje právě to množství zlata.
0: Čiže je to nejaká forma kameňa, ktorý...
1: Áno, přesně, ta ruda. Zlatonosná ruda.
0: Zlatonosná ruda, dobre.
1: A nejenom ta, že samozřejmě ta ruda obsahuje ještě další prvky. Málo kdo ví, že třeba když těží zlato, tak vedlejším produktem zůstává stříbro.
0: Aha, čiže kde je zlato, je stříbro.
1: Přesně tak. Proto no. I licence, většinou když máš licenci stanovenou, tak ji máš na to, kolik můžeš vytěžit za rok. Máš ji na určitou dobu, to znamená, kde máš parametry na to, kolik přesně zlata a stříbra můžeš vytěžit.
0: Mm-hmm. Dobré, a teda, keď si to už představím, tak už tam asi to nebudeme krompáčmi robiť, keďže, čiže to nome se to bagruje, alebo odstreluje, alebo že, čo sa spraví s tým kopcom, ktorý má taký kameň, ktorý má 4% hmotnosti, je teda samotné zlato. A že ako dostávate ten kameň?
1: Ano, ty jak to vyprávíš, tak to vypadá, že v podstatě kopneš lopatou do kopce a vytáhneš zlatonosnou zeminu. Tak to není. Samozřejmě tam najdeš žíly. To znamená, ty si ten kopec provrtáš a uděláš si průzkum a víš přesně, kudy ty žíly tě vedou. A na základě toho tu žílu odkrýváš.
0: Mm-hmm.
1: To je povrchová těžba. Když máš důlní těžbu, to znamená, že jdeš do země tak, aby si samozřejmě porušili tu krajinu, tak ta důlní těžba je zase o tom, že víš přesně, kde ti vede ta zlatonosná žila a ty si přesně podle toho uděláš tu štolu.
0: Mm-hmm.
1: A už samozřejmě to rubeš a...
0: Rubeš a teda vyberáš to na povrch.
1: Áno.
0: A vlastně teraz vieš, že to, čo si naložil na nejakú, chcel som povedať Tatrovku, ale vie, oni tam mali také trošku väčšie tie nákladné auto. Nejaké nákladné auto tam si to naložil a niekam to odvezeš, kde to ideš spracovať. Správne?
1: Přesne tak.
0: Dobre, čiže to ťaženie zlata má tieto dve fázy. Že musíš to vykopať a zobrať niekde, kde sa to potom ďalej spracovala. Hej?
1: Áno, áno. Přesně tak. A musíš dbát ještě na to, přesně odborníky na to musíš mít, protože taky je obrovský rozdíl, když to dělá odborník a neodborník. Když ti špatně otevře těžbu, tak v podstatě to zahodí spousty peněz.
0: No dobré, a teraz mám tuto obrovskou masu vykopanou. Kam to ďalej putuje? Čo se s tím robí?
1: To znamená, ty to vykopeš, odvezeš. Další takový ten mezičlánek, když ta fabrika už má třeba, tak to odvezeš na drobilku. To znamená, kde tu rudu semeleš do určitých velikostí.
0: Čiže to drtíš, hej?
1: Přesně tak, do drtičky, ano.
0: Jo.
1: Drobilka je drtička. Přesně tak. To znamená drtička ti to rozdrtí na jasně stanovený parametry, která každá fabrika má.
0: Mm-hmm. A čiže aby teda to ďalšie zariadenie, ktoré už bude vyťahovať, aby to vedelo s nejakou frakciou. Čiže ja teraz si tam pred chvíľkou robil taký chodník, vieš, tak som ten makadam kupoval, takže viem si predstaviť, čo je frakcia. Dobre, takže teraz to takto rozdrtím na nejakú plus minus rovnakú hrúbku, aby to mohlo ísť ďalej. A čo s tým ďalej? Ale vieš čo, povieš mi to ďalej po pesničke, takže vám pripomeniem, že Daniel Trnovec, ťažiar zlata, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu.

0: naše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroëne vás neminie.

Toto je vaše víkendové fan rádio, len si to predstavte. Ešte sa 5-krát vyspíte, bude piatok, 24. júla, bude po 16. A vy sedíte v aute, alebo doma pri káve, alebo v práci. Hrávam fan rádio ako každý deň a zrazu...

0: Too Sweet z Eteru Fan Rádia pre vás. A tak to vám krásne, akože vyhrávala táto skladba. Teraz ale poďme na iné veci, lebo chcem, aby ste si predstavili kocku, ktorej jedna strana meria 22 metrov, alebo taký menší akože plavecký bazén. A nie, teraz nezačínam výnimočné nedelné zadanie mozgovej zuby, lebo práve do takého menšieho plaveckého bazéna by sa zmestilo úplne všetko zlato na tejto našej zemi. Od počiatku sveta ľudia vyťažili len približne 200 000 tón tohto vzácneho kovu a o tom, aká je úloha zlata v dnešnej spoločnosti, porozprával dnes v rámci nedelnej talk show ťažiar Daniel Trnovec.
1: Je to nejen uchovatel hodnoty, ja si myslím, že nutnosť je dobro každého v současnosti a jenom se o to málo mluví. Protože je to spojený s tou minulostí, že jo? Vem si, že dříve, kdo držel zlato, tak v podstatě to někde neukrad, nebo já nevím. Jo? Vždycky šli o tom fámy, kde na to vzal. Prostě to bylo to luxus. V současnosti je to nutnost. V současnosti si může dneska každý koupit. Nikdo neříká, že si do toho musí uložit 100% svých peněz. Ale když chce něco uchovat svým dětem, svým vnoučatům, tak část by měl dát do fyzického zlata. Protože to zlato v současnosti, kamkoliv odjedeš, tak tam ti ho smění. A ve všech měnách celosvětově je zlato na maximech.
0: Zlaté retázky, potom to ja kupujem. Viac aj o zlate, jeho histórii a ťažbe povedal dnes ťažiar Daniel Trnovec v nedenej talk show so Šarkanom. Celý rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo na podcastových platformách. Nech sa príjemne počúva.

Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár. I když se loučím ještě mnoho dní, ponesu v sobě ten svár.